Už víš, proč seš tady, už víš, proč tady stojíš, už víš, jaký máš smysl, nebo ses tu jen tak vyskytl, už máš svou jistou metu, vidíš už z dálky svého štěstí siluetu, nebo chceš jen tak tiše světem proplout, bez problémů v klidu si žít. Možná si říkáš, už není jiná cesta. Jedna věc je však jistá, že taky ty potřebuješ Krista. On může změnit i tvůj život.

Teď máš svou šanci a možná je poslední. Záleží na tobě, jenom na tvém rozhodnutí. Není moc času, jen tvá je volba.

Veliký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, nahoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen.

pravidla pro zvládání zlosti. Za prvé, mluvte pravdu každý se svým bližním. Efeským 4:25. Dvě silné osobnosti ve vztahu jsou jako dvě řeky, stékající se do jedné. Vznikne silný proud. Zlost může být náhlá jako blesk nebo dlouhotrvající jako hřmění hromu. Někdy se srazíme bolestivě. Někdy se vzdálíme a tiše přerušíme vztah. Ale zlost zvládnutá správným způsobem nemusí ničit. Zde jsou Boží pravidla pro zvládání zlosti. Pravidlo 1. Zůstávej upřímný, proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Hněváte-li se, nehřešte. Efeským 4:25-26. Když máš zlost, nepopírej to. Zlost může být konstruktivní. Je v pořádku, že máme zlost, když je s lidmi zacházeno špatně a křivdy nejsou napraveny. Říci, mám zlost a protože si vážím našeho vztahu, rád bych o tom mluvil. Je poctivé, nevyhrožuješ a jsi otevřený řešení. Všimni si, za A, ignorování, dušení, potlačování nebo předstírání, že nemáš zlost, je v podstatě nepoctivé. Za B, další formou lhaní, když máš zlost, je zveličování. Nikdy nenasloucháš tomu, co říkám. Vždycky ignoruješ má přání. Nikdo tu nic nedělá kromě mne. Takové zevšeobecňování není pravdivé a vede pouze k naštvání, k polarizaci a zaručuje, že skutečný problém zůstane skrytý a nevyřešený. Za C. Další způsob, jak lhát, když máš zlost, je obviňování. Kdybys přišel včas, nemusela bych tě peskovat. Nebo kdybys přestala tolik peskovat, možná bych začal chodit včas. Obviňování je způsob, jak se vyhýbáme své vlastní zodpovědnosti. Přičemž ukazujeme prstem na druhé. Rozčiluje to druhé, prodlužuje to tvůj vlastní hněv a nikdy to nepřinese výsledek, který chceš. Boží způsob je, mluvte pravdu každý se svým bližním. A funguje to, když to děláš v lásce.

0: Nejdříve bych chtěla říct něco o sobě. Pocházím z Polska, z katolicismu. Já, jako všichni ostatní, jsem musela chodit do kostela. Klanila jsem se sochám, obrázům a věřila všelijakým pověram, že je Bůh živý a všude přítomný, jsem ale nevěděla. A tak jsem vyrůstala v úplné rodině, ale ta rodina nefungovala. Když jsem chodila na střední školu, direktor školy po zjištění mojí rodinné situaci, nevím jakým způsobem, mi zajistil bydlení u spolužáčky a převzal na sebe odpovědnost za mě a zajistil mi práci ve firmě, pro kterou jsem se učila. A tak školu jsem dokončila a pracovala v této firmě. Asi ve 20 letech jsem slyšela o výjezdech za práci do Čech. Absolvovala jsem vše, co bylo potřebné a hned na to jsem se ocitla v cizí zemi. Byl to rok 1973. Po krátkém pobytu jsem se vdala, měla rodinu a až ve 40 letech jsem uvěřila v Pana Ježíše Krista na základě vyznání a svědectví mého syna, který uvěřil ve svých 17 letech. Ze syna jsem se radovala, ale sama jsem o Bohu slyšet nechtěla. Asi po půlročním úsilí mého syna přišel den, kdy jsem rozstala a chtěla jsem vědět, kdo vlastně Pan Ježíš je a proč si ho syn tak zamiloval. A tak jsem si řekla, že jestli skutečně existuje, tak ho chci poznat a přijmout ho do svého života. Najednou jsem si byla jistá, že to je on, Pan Ježíš, kterého jsem celý život, svůj život hledala a kterého moje srdce tak postradalo. Být milována Panem Ježíšem Kristem, to je ta nejvyšší výhra v mém životě.
1: Jaká byla tvoje další životní cesta a čím tě Bůh provedl v tvém duchovním životě?
0: Syn mi věnoval Biblii, kterou jsem držela poprvé v ruce. Začala jsem od Nového zákona, jak mi bylo doporučeno. Studovala jsem různými způsoby, jako třeba korespondenční kurz a různé přednášky. Byla jsem vyhladověla duchovně, tak jsem svůj čas a prostor věnovala Božímu slovu a vyhledávala jsem obecenství Božího lidu. Křesťanství pro mě stalo se životním kredem. Věci tohoto světa mi přestaly zajímat. Tím jsem ztratila známé a lidi, kteří mi byli blízci, neboť se mi začali vyhýbat a mysleli si, že jsem se zbláznila. Ale mě to nevadilo, protože jsem věděla, že jsem získala velkou Boží rodinu a Boha, který mě miluje. Kdysi jsem se bala být milována, bala jsem se, že ten někdo mě nedokáže milovat doopravdy a že mě zklame. A v Bohu mám jistotu. Poznala jsem, že Boží slovo je pravda. Pochopila jsem evangelium, proč Pan Ježíš přišel na tuto zem a dokonal dílo spásy i pro mě. Byla jsem si jistá, že to je ten, který to se mnou myslí vážně a že to je on, který mě nesklame. Že mu můžu oddaně důvěřovat a že mi stojí za to, abych mu odevzdala svůj život a nechala se vést tak, jak on chce a plně mu věřit. Že napřijmeme cesty a bude hojit rány, kterých nebylo málo. Na základě víry jsem se v roce 2006 nechala pokřtit, byla jsem šťastná, že jsem se stala součástí Boží rodiny. Zbor BJB se stal mým domovem a bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě.
1: Co pro tebe znamená život v baptistickém sboru a co tě Bůh skrze toto společenství naučil?
0: Život v baptistickém sboru pro mě znamená žít ve společenství lidí různých věkových kategorií a národností. Učit se přijímat lidi takové, jací jsou, s rozdílnou mentalitou, neboť každý jsme Boží originál a jsme spojeni Boží láskou v soulad, který je pro svět nepochopitelný. Miluji to, že vše má svůj řád a pořádek. Všechny složky sboru, diakony, diakonky, staršostvo spolu s kazatelem posléze s celým sborem fungují a doplňují se. Spolupracují bez hádek a s láskou se projednávají věci méně a více důležité. Velice důležité období pro zbor a také pro mě byla stavba nového zborového domu, která začala v roce 2009. Byla to doba plná ekonomických a pracovních nejistot spojených s masivním propouštěním. Z tohoto důvodu jsem byla nucena nastoupit do předčasného důchodu a pán to tak chtěl, že přesně v té době začala stavba. Celých 5 let jsem prožila na stavbě, kde jsme se sestrami vařili, pekli a pečovali o bratry, kteří přijížděli z celého Česka i ze zahraničí. Poznávala jsem mnoho nových bratrů a sester a mohla jsem tak vidět oddanost pro práci pro Pana, jejich lásku, pokoru. Sama pro sebe toto období říkám vyžít na léta, která se nedají zapomenout. To, co jsem získala ve sboru BJB, neumím vyjádřit slovy. Mám to hluboko v srdci. Je to pečeť vtisknutá Duchem Svatým a neoddelitelná súčasť mého života.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Podstata gnosticizmu. 1. Timoteovi 6.20. Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji. Vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají poznání. Gnose, gnostici. Gnosticismus z řeckého gnosis, poznání, je nábožensko-filozofický směr pozdní antiky, který zažil svůj největší rozmach v 1. až 3. století našeho letopočtu. Charakteristické je pro něj odmítání hmotného světa, přesvědčení o spásné roli poznání a víra v božskou jiskru v člověku. Bylo to vlastně popření toho, že Ježíš přišel v těle. Podle nich by se jednalo jen o duchovní zjevení, jenže pak by Ježíš nezemřel za naše hříchy na kříži reálně, ale jen nějak mysticky. Anděl světla, stojící za mysticismem, tedy napadl Ježíše jako spasitele. Proto apoštol Ján na konci 1. století píše Evangelium a v 1. kapitole tak důrazně trvá na tom, že Ježíš přišel v těle. Slovo se stalo tělem a potom ve svých listech píše 1. církvi, aby se nenechala zmást. 1. Janův 4.2 říká, podle toho poznáte Ducha Božího. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. 2. Janův 1.7 říká, do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Evangelium není nějaké mystické duchovní zjevení, jakási cesta poznání. Ježíš přišel v těle a v těle zemřel za naše hříchy, aby vykoupil a spasil ten tělesný svět a tak reálně přijal trest za hříchy světa na svém těle a reálně dal svého ducha do rukou Otce, abych měl sílu jeho ducha nad hříšným tělem a duší a mohl vítězit moci toho vzkříšeného života. Gnostici totiž potom popřeli i vzkříšení. Pokud Ježíš nepřišel v těle, tak jeho smrt neměla výkupnou moc a jeho vzkříšení by bylo taky jen zjevením, které by se týkalo hrstky vyvolených, kteří mají toto poznání. Podstatou toho všeho je zase pýcha člověka, která o něm vyvoleným nabídla něco víc, než měli ti hloupí okolo. Tak se také nepočítalo s tím, že člověk je od podstaty hříšný a bez Boha na světě a potřebuje spasit. Ale ten blud byl v tom, že měl v sobě jiskru toho božího života, tedy že to bylo třeba jen probudit. S tímto výrazem a s tou skutečností dnes pracuje New Age a v podstatě všechny antikristovské směry, že to už máme v sobě a že je třeba to jen probudit. To je stejná lež od počátku, kdy Satan nasliboval v podobě hada Evě a Adamovi, že budou jako Bůh. No, nebudou. A když tak to bude jen jako. A jen do smrti. Tu podstatu gnosticismu je dobré popsat, protože ty prvky se stále opakují, jen mění terminologii a vnější nátěr. Ale stále je to stejná převlečená lež. Všechny duchovní kroky evangelia se dějí prostou vírou ze strany člověka. Uvěřím slovu a rozhodnu se pro Ježíše. Postavím se proti sobě na boží stranu, vyznám hříchy a vírou vezmu odpuštění, přijmu Krista a prožiju tu skutečnost, že se to stalo. On přijde a potvrdí mi to závdavkem svého ducha v mém duchu, kde předtím nebyl život s Bohem,
Nebyla tam žádná boží jiskra, ale duchovní smrt kvůli hříchu, i kdyby to byl jen hřích nevěry nebo naučeného náboženství. A není k tomu zapotřebí jakési vyšší poznání. Spasení podle evangelia je pro obyčejné lidi, pro mentálně postižené, pro umírající s Alzheimerem, pro děti, pro prosté sedláky a řemeslníky, i pro vědce. A Bůh ho nikdy nezamýšlel pro skupinu s jakýmsi vyšším intelektuálním poznáním. Když Satan nemohl už nic dělat proti skutečnosti evangelia a lidé unikají z jeho dosahu pod vládu Ježíše Krista, přišel s napodobeninou, která se nazývala gnóze. Celkem dobře je zpracovaný gnosticismus na Wikipedii, kde je popis rozšířen o to, jak se jeho prvky týkají i dalších náboženství, avšak vždy se stejným cílem. Popřít Krista a nabídnout poznání Boha mimo něj.

pracujete a obtížení ste a ja vám odpočinutí dám a učte si ode mne, neboť som tichý a pokorného srdce.

Hospodin je tvoj ochranca. Hospodin ti je záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa chráni pred každým zlom. On ti chráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod

Když člověk ztratí zrak, stane se spousta běžných činností téměř adrenalinovým zážitkem. Zkuste si třeba projížďku pražským metrem nebo chůzi po rušných křižovatkách. Hučí kolem vás nákladňáky. A co takhle? Třeba se potopit pod vodu s dýchacím přístrojem. Jediné spojení se světem vám zprostředkovává ruka potápěče. A v těch nejtěžších životních situacích mě drží za ruku můj nebeský otec.

stvoření opírající se o tebe, chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

Kristus, spytatel lidských srdcí. Kristus miluje svou církev, dal za ní svůj život a řekl, že brány pekel jí nepřemohou. Ježíš sám je základním kamenem této církve. Písmo nám říká, že v ní přebývá jeho sláva a moudrost. O letnicích poslal svého Ducha Svatého, aby církev uvedl do chodu a obdařil ji pomazanými služebníky, pastory, učiteli, apoštoly, proroky a evangelisty za účelem vybudovat ji. Je jasné, že si Pán přeje požehnat svou církev. Tak proč druhá kapitola Zjevení předkládá takový hrůzu nahánějící obraz Krista, když se zjevuje svému lidu? Jan píše, že Ježíš přichází k církvi se žhnoucím pohledem a hřmotným hlasem a uprostřed sedmi svícnů podobného synu člověka. Hlava pak jeho a vlasy byly bílé, jako bílá vlna, jako sníh, a oči jeho jako plamen ohně. Nohy pak jeho podobné mosazi, jako v peci hořící, a hlas jeho jako hlas vod mnohých. A měl v pravé ruce své sedm hvězd a z úst jeho meč z obou stran ostrý vycházel. Zjevení 1, 13 až 16. Zjevení je závěrečnou řečí shrnutím Božího slova. Popisuje konec všech věcí. A tady je první spodobení Krista, které v této knize vidíme. Proč se tu Ježíš zjevuje tak zlověstně? A proč mluví tak ostře a pronikavě ke své církvi? Jan píše, že Kristova slova jsou ostrá jako meč, pronikající až do morku kostí. Vzpomeňte si, tohle byl apoštol, který pokládal svou hlavu na Ježíšovu hruď. Ale teď leží na své tváři. A jak jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho jako mrtvý. Pán sám vysvětluje své děsivé vzezření. Zvědí všechny církve, že jsem já ten, který spituje ledví a srdce a odplatím jednomu každému z vás podle skutků vašich. 2.23. Faktem je, že Kristus miluje svou církev. A tohle je ten pravý důvod. On přichází, aby ji zkoumal. Přichází, aby své lidi v lásce káral, napravil, aby je očistil. Ze všeho nejdřív říká Janovi, aby se nebál. I položil ruku svou pravou na mne, řka ke mně. Neboj se, já jsem ten první i poslední. Pak Kristus v podstatě říká. Chci, aby každý v mé církvi věděl, že jsem přišel, abych prozkoumal jejich vnitřního člověka. A já to činím ohnivým zrakem a zhřměním, které otřese duší. Nechci mluvit opatrně. To, co musím říci, provrtá i uzdraví. Ale já nemohu dopustit, aby nějaké mé dítě zůstávalo lhostejné nebo slepé. Mé oči a ústa proniknou každou fasádou. Kristus ve své církvi něco viděl a dává Janovi pokyn, aby sepsal jeho slova a poslal je sedmi andělům církví. Toto se týká jeho služebníků. Nazývá je hvězdami ve své ruce. Říkal Janovi, miluji tyto služebníky. Povolal jsem je a pomazal jsem je. A ty jim teď doneseš má slova. Sám jako pastor bych rád věděl, jaké to muselo být otevřít takový dopis od Jana? Pastorovi církve v New Yorku tak říká Pán, pokud jde o tvůj sbor. Nuže, představme si, co cítilo těchto sedm služebníků. Vezměme například pastora v Efezu. Když čte Janův dopis, vidí Krista, jak se raduje ze své církve. Pán chválí efeské za to, že jsou pracovití,
trpěliví a mají rozpoznání. Nenávidějí zlo a veřejně se staví za Ježíšovo jméno. A po léta nikdy nepřestali činit dobré skutky. Tento pastor žasne nad tím, co čte. Myslí si, zlo a veřejně se staví za Ježíšovo jméno. A po léta nikdy nepřestali činit dobré skutky. Tento pastor žasne nad tím, co čte. Myslí si, oj, pán je s námi spokojen, to je pochvalný dopis.

Protož pomni, odkud si vypadl, a čiň pokání a první skutky čiň. Pakli toho nebude, přijdu na tebe rychle a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Efeský pastor z toho musí být zděšený. Myslí si, pokání? Jinak odstraní naše svědectví? Jaká hrozná slova! Jak je to možné? Jsme věřící smlouvy. Jsme ospravedlněni vírou. Jsme dobrotiví, milující, pečující a starostliví. A teď se máme vrátit a být, jako jsme byli na začátku. Co to znamená? Jak tohle může Ježíš říkat? Jak bych mohl takový dopis přečíst svému sboru? Pamatujte si, že tato slova jsou adresována zbožnému sboru. Takže to musela být v pánových očích opravdu velice vážná věc. Proč by jinak mluvil tak pronikavě k tak zářícímu příkladu církve? Říkal pastorovi, vaše první láska ke mně již není tím, čím kdysi byla. Zanedbáváte společenství se mnou, proto čiňte pokání. Ježíš to říká jasně. Všechno se to týká o jeho přítomnosti. Ano, efeští pilně pracovali v činění dobrých skutků, ale nebyli již v intimním vztahu s pánem. V následující kapitole Kristus shrnuje své poselství všem sedmi pastorům a jejich sborům. A jeho slova říkají, hle, stojím u dveří a tluču. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. 3:20. Velice často křesťané neotvírají dveře svých srdcí Ježíši. Když klepe, nejsou ani doma. Místo toho je na dveřích nápis. Drahý pane, odešel jsem sloužit do nemocnice. Potom půjdu sloužit do vězení. Naschledanou v církvi. Tolik církví dnes dělá tolik dobrých, šlechetných, dobročinných věcí v Kristově jménu. Mají programy pro téměř každou lidskou potřebu. A sbory žijí čisté, čestné, spravedlivé životy. Lidé si dávají pozor, aby se vyhnuli hříchu. Ale něco se u nich změnilo. Jeden čas byli tito věřící oddaně věrní svému společenství s Ježíšem. Nenechali by uplynout jediný den, aniž by s ním strávili čas o samotě. Ale teď je to jiné. Všechno, co mu dávají, je krátký pozdrav cestou k nějaké práci. Jak vážně to bere Ježíš? Kristus bere naše společenství tak vážně, že odstraní ten jediný prvek, který dokáže proniknout ke ztraceným duším. Svou přítomnost. Ježíš nás varuje. Něco se z mé církve vytratilo. Moje děsivá přítomnost. Musíte se vrátit do skryté komůrky, zpět k večeři se mnou. Jinak od vás odstraním svou přítomnost. Všechny vaše dobré skutky, vaše kázání, evangelizace a dávání musí vyplynout z našeho společného času. Musí to přicházet z mého stolu. Církev v Efezu ztratila něco, co kdysi vlastnila. Byla to manifestovaná, zjevná přítomnost Ježíše uprostřed nich. Začali považovat Ježíšovu přítomnost za samozřejmost, a to ovlivňovalo jejich službu. V jednu chvíli se navzájem milovali a měli zájem jeden o druhého. Ale teď se navzájem považovali rovněž za samozřejmost. A to mělo katastrofální vliv na jejich úsilí v činění dobrých skutků. Byli tak zaměstnáni službou lidem, že se soustředili na své skutky a ne na Ježíšovu lásku. Jeho mocná přítomnost scházela. Teď je Ježíš varoval. Jestli se nezměníte, jestli se nenavrátíte k hladu,

vyvěni po mně, odeberu vaše svědectví. Nebudete již mít žádnou autoritu, až budete činit své dobré skutky. Všechny přijdou na zmar. Vidím paralelu v dnešním světě. Někteří z nejtvrdších lidí, které jsem poznal, jsou ti, kdo sloužili v oblasti sociálního zabezpečení a pro agentury sociální pomoci. Obzvláště je to pravdou o těch, kdo slouží v ústavech pro duševně choré nebo stýranými, zneužitými dětmi. Tito lidé byli upřímní, oddaní služebníci, ale bylo pro ně příliš bolestivé vydržet utrpení, kterého byli denně svědky. Začas se někteří zatvrdili. Stejná věc se může přihodit křesťanům. Služebníci a lajští pracovníci vidí podobně jako oni tolik bolesti a hříchu v lidech, kterým slouží, že se mohou zatvrdit. Tohle je přesně to, co říkal Ježíš tomuto pastorovi v Efezu. Když jste byli k ostatním jemní a starostliví, měli jste takovou lásku k lidem a naslouchali jste jim. Ale teď jste ohluchli. Sedíte s nimi, ale zatvrdili jste se pro jejich pláč. Děláte svou službu jako ve šlapacím mlýně, bez života. Nemám na vybranou. Odstraním od vás svou přítomnost. Byl jsem v církvích, odkud Pán načas odstranil svou přítomnost. Je tu téměř hmatatelná mrtvost a prázdnota. Každý to může vnímat. Bůh k této církvi mluvil, říkal, na chvíli dopustím, aby to všechno tady ochladlo. Chci vás vyvést z vaší strnulosti, lhostejnosti. Chci, abyste poznali, jaké to je bez mé přítomnosti. Je to naprosto hrozné, když církev dosáhne tohoto bodu. Neexistuje žádné usvědčení Ducha Svatého, nic, co by pohnulo sborem, nic, co by se dotklo mladých lidí. Dostavuje se další vážný vedlejší efekt, a to ten, že duchovně hladoví lidé nezůstanou tam, kde není zjevná Ježíšova přítomnost. Zoufale touží poznat jeho blízkost, a když ji nezažívají, jdou někam jinam, aby ji našli. Dostávám mnoho dopisů se stejnou stížností. Nemohu najít církev, která by byla plná Pánovy přítomnosti. Byl jsem svědkem tragického odpadnutí mnoha křesťanů, kteří se takto cítili. Nikdy nenajdou církev. Nakonec sedí doma a sledují kazatele z televize. Nikdy nedostanou žádné jídlo ve své duchovní dietě. Všechno, co jedí, je lehkost. Začas se objeví hlad a brzy úplně opustí církev. Zanedbávají shromáždění bratří, před čímž list Židům varuje. A stanou se úplně neteční ke Kristu a jeho přítomnosti. Říkám vám, Bůh nebude chtít slyšet žádnou výmluvu od těchto lidí. Ježíš může být pro každého všechno ve všem. Pokud dál zůstáváš ve svém osobním společenství s ním, nezáleží na tom, jaký je stav tvé církve. Ty máš být pilný a dávat mu drahocenný čas. Potřebuješ pít hluboce z jeho přítomnosti, pokud chceš, aby k tobě přišlo jeho živé slovo. Ve světle zjevení 1.3 se musí každý věřící ptát sám sebe. Okradli mě mé dobré skutky, mé studium Bible a má služba o čas s Ježíšem? Stále ještě po něm hladovím tak jako dřív? Nebo jsem něco ztratil? Ježíš prohledává srdce svého lidu v každé době s obavami o duchovní slepotu. Církve, které Ježíš oslovuje ve zjevení 2.3, bylo 7 skutečných zborů v Asii.
Někteří bibličtí učenci věří, že tyto církve představují 7 epoch v církevní historii. Nechci se o tento teologický názor přít. Já prostě věřím, že toto poselství je pro křesťany v každé generaci. Krátce. Ježíš prohledává srdce svých lidí v každé době. Zabývá se každou duchovní slepotou, která zamořuje jeho církev. Pán v této pasáži vede 3 z 5 ze 7 církví. Chci se zaměřit pouze na 3, v Efezu, v Tiatirech a v Laodikeji. Již jsme viděli, že problémem v Efezu byl nedostatek intimity s Kristem. A problém v Tiatirech byl odlišný. Bylo to koketování se svůdnými ďábelskými kněžstvy. Představ si pastorovu reakci, když četl tato slova. Andělu pak tiatirské církve píš. Toto pravý syn Boží, jenž má oči jako plamen ohně. Zjevení 2.18. Ježíš viděl tuto církev plameným zrakem svatého hněvu. Přesto dopis pokračuje chválou. Znám skutky tvé, i lásku, i přisluhování, i věrnost, i trpělivost tvou a skutky tvé, i ty poslední, kteří větší jsou nežli první. Opět Kristus říká, znám tvé skutky, tvá láska, víra, služba a vytrvalost je teď větší než na začátku. Nejlepší ze všeho je, že jim pán říká, vím, že mě miluješ. Nekárá je pro ztrátu intimity s ním. Ale potom čteme ostrá slova. Ale mám proti tobě něco málo, že dopouštíš ženě Jezábel, kteráž se býti praví prorokyní, učí ti a v blud uvodí ti služebníky mé, aby smilnili a jedli modlám obětované. 2.20. Kdo přesně je ta zmiňovaná Jezábel? Ježíš mluví o falešných pastýřích. Napomíná pastora v Tiatirech, že toleruje chamtivé, žádostivé služebníky, kteří svádějí jeho lid. Umožňuješ chtíčem naplněným služebníkům, aby svobodně mluvili z tvé kazatelny. Přišli jako andělé světla a využívají zlé, hříšné podvodné triky k svedení mého lidu. Zmínka o Jezábel tu značí víc než jen služebníky, kteří jsou chamtiví. Tito falešní pastýři vlastně vymýšlí programy a plány k uskutečnění a naplnění svých žádostí. Jednoduše řečeno, jméno Jezábel je stělesněním všeho, co je zlé, hříšné a ohavné v pánových očích. Jak matoucí obrázek tu dostáváme. Zde jsou lidé, kteří milují pána, obětavé a věrné muže a ženy boží. Jsou vytrvalí, věrně dávají a milují Ježíše. Jak by mohli falešní proroci upoutat pozornost těchto věřících? Jak by mohli být svedeni zlými služebníky, kterými Bůh pohrdá? Může vás to šokovat. Ale já vidím, že se právě tohle děje po celé této zemi. Vlci, kteří se snaží oškubat stádo, teď mluví v církvích kdysi známých svým svatým poselstvím. Když je pastor dotázán, proč to dovoluje, připouští. Tito kazatelé přitahují zástup. Lidé přicházejí do církve. Nicméně dovolují falešným prorokům, aby servírovali pokrm samotného satana, soběstředné evangelium chamtivosti. Všimli jste si tady nějaké nesrovnalosti? Ježíš nazývá pastora v Tiatirech mužem lásky a dobroty. Přesto ten samý muž toleruje služebníky ohavného hříchu, pastýře, kteří jsou vzrušující pro lidské tělo a vyhovují jejich žádostem a touhám. Přinášejí zlé a hříšné představy, které způsobují falešný pocit a vedou lidi k démonickým pokušením.
Hluboko v srdci tento pastor ví, že jejich evangelium není ryzí, ale nechce zamezit příchodu zástupů. A teď mu Kristus říká, toleruješ tyto vlčí svody a jsi slepý k tomu, co to dělá s tvými lidmi. Utíkají na shromáždění těchto kazatelů a jsou vedeni do skázy. Začali smilnit a jíst pokrm obětovaný modlám. A ty je odmítáš varovat. Povolal jsem tě, abys byl pastýřem mých ovcí, ale ty je neochraňuješ. Proč trpíš tohle zlo? Proč nepozvedneš svůj hlas? Jednou z prvních povinností každého pastora je uchovat kazatelnu ryzí. Nemůže dovolit, aby si tam někdo stoupnul a přinesl falešné slovo. Možná ti to zní jako sporná otázka ovládání a kontroly, ale je to přesně to, co Bůh vyžaduje. Víš, Ježíš tu nemluví o sexuálním smilstvu, mluví o hříšném jhu, smyslném společenství, vydávání sebe sama moci falešné služby. A Ježíšovo varování je jasné. Cítíš se vzrušením, které je tělesné. Je to evangelium uspokojující chtíč a tvůj duchovní život je v sázce. Vzpomeň si, tohle nebyli odpadlí věřící, k nimi se Ježíš obrací. Mluví k milujícím křesťanům, kteří dávali všechno, co měli. Ale upoutalo je tělesné evangelium. Věnují pozornost jemnému lstivému hlasu, který šeptá, musíš slyšet tohoto muže mluvit. Všude v evangeliích Ježíš varuje před falešnými pastýři, kteří přicházejí a hledají, jak by zničili a oklamali mnohé. Přesto jsem šokován nedostatkem rozpoznání v zástupech, kteří trvají na svých falešných evangeliích. Stalo se to tobě? Živí se tvá duše nějakým televizním evangeliem, které je vlastně démonické? Hltáš poselství kazatelů prosperity, které se líbí tvým žádostem a bere poslední šestáky starší generaci? Možná si myslíš, jak mi jejich sledování může ublížit? Nemůže mě zranit, když slyším, co říkají. Kromě toho mám pocit, jako by to všechno bylo od Pána. Ne. Jestli uznáváš zlé pastýře, pak si v posteli s démony. Dopouštíš se smilstva se zlem. Nechápejte to špatně. Nemluvím o každém televizním evangelistovi. Jen rozlišující křesťané poznají rozdíl. Ježíš říká o takových křesťanech s dobrými základy, kteří prohlédnou motivy tělesných kazatelů. Oni nepoznali hlubokosti Satanovi. Zjevení 2.24. Ježíš mluví o těch služebnících, co hrabou peníze bez obalu. Říká, stahují duše do hlubin pekla. Ano, tito kazatelé kážou Krista, ale ne Krista slávy. Ano, oni kážou slovo, ale není to Ježíšovo slovo. Je to evangelium nakažené učením démonů. Pak mluví o takových zlých pastýřích. Ale dal jsem jí, Jezábel, čas, aby pokání činila ze smilstva svého, avšak nečinila pokání. V podstatě tu říká, měl jsem s těmito falešnými proroky a evangelisty trpělivost. Znovu a znovu jsem je varoval. Měli spoustu času, aby se odvrátili od své špatnosti. Ale odmítli. Pak Pán vydává toto varování pro každého spravedlivého služebníka jeho slova. Hle, já uvrhnu ji na lože, i ty, kteří cizoloží s ní, v soužení převeliké, jestliže nebudou činit pokání ze skutků svých. A syny její zabijí smrtí. Ježíš tu nemluví jen o falešných prorocích. Zahrnuje sem každého, kdo jim naslouchá a podporuje je. Všichni společně skončí ve strašné nemoci a duchovní smrti.
Ezechiel říká, že takoví věřící spáchali smilství s každým, kdo je míjel. Ezechiel 16:15. Jinými slovy, běháš za všemi těmito falešnými služebníky, ale oni tě jen využívají, jsi pro ně jen zboží. Zanechávají tě zraněného a duchovně mrtvého. Nakonec Ježíš napomíná ty, kdo věrně vzdorovali služebníkům Jezábel. Avšak to, což máte, držte, dokud nepřijdu. Říká, naučili jste se pravému rozpoznání. Nenecháte sebou točit každým větrem a vlnou učení. Tak si držte, co máte. Nikomu nedovolte, aby vás oklamal. To je vše, co žádám. Nevložím na vás žádné jiné břemeno. Nechtěl bych být laodikejským pastorem, který otvírá dopis od Ježíše. Ježíš církev v Laodikeji nechválí. Místo toho její pastor čte. Vím skutky tvé, že nejsi studený ani horký. O, bys chutně studený byl, anebo horký. A tak, že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyvrhnu tě z úst svých. Zjevení 3:15-16. Jak děsivá slova od Pána. Ptám se, jak je možné, že celá církev upadne do téhož nebezpečného stavu? Jak může být každý tak duchovně slepý, že se všichni z nich stanou vlažnými? Není tu ani zmínka o svatém zbytku v tomto těle. Kristus je všechny popisuje takto. Jsi bídný, mizerný a chudý a slepý i nahý. Jak se to může stát? Jak může být někdo mizerný, chudý a nahý a přesto o tom nevědět? Stalo se to proto, že tito lidé byli oslepeni hrůznou lží. Laodikejští byli velice materialističtí, bohatí a prosperující. Tohle mohlo znamenat, že rostli v počtu a vlivu stejně tak jako v penězích a byli sami se sebou naprosto spokojeni. Pro nerozlišující křesťany to byla vzkvétající církev. Lidé ji milovali a přitahovala je. Ale když Ježíš prohledával, byl zděšený tím, co viděl. Tito laodikejští byli oslepeni lží. Touto lží bylo, jsem v pořádku. Jsem tam, kde bych měl duchovně být. Nezměnil jsem se. Stále jsem ten stejný horlivý křesťan. Jsem spravedlivý, zapálený věřící. Ježíš říká, že sami o sobě říkají, bohatý jsem a zbohatl jsem a žádného nepotřebuji. Pro mě tento sbor představuje kapitalistické šílenství moderní americké církve. Náš národ je kapitalistická společnost, což jednoduše znamená stále vzrůstající růst. A svět biznisu má heslo růst nebo zemřít. Všechno vždy musí být větší. Tak musíš mít v sobě puzení činit věci největší a nejlepší. To je dobré pro biznis. Ale tato mentalita se dostala do církve. Amerika je svědkem kapitalistického křesťanství. Cílem již není duchovní růst, ale rozpínavost v počtu, majetku, financích. A služebníci jsou chyceni v tomto šílenství. Ježíšův soud laodikejských platí pro mnoho dnešních církví. Neuvědomujete si, co se vám stalo. Vaše slepota způsobila, že jste se stali vlažnými a vy to ani nevidíte. Stále ještě si myslíte, že hoříte pro mě. V Efesu byla hříchem církve ztráta intimity s Ježíšem. V Tiatirech to byla ztráta rozpoznání a koketování s duchovním smilstvem. Teď v Laodikeji vidíme nejhorší ze všech hříchů. Ztráta jakékoliv potřeby pro Krista. A všechno to končí v nahotě. Ježíš obvinil laodikejské z jejich stavu nahoty, aby se neukazovala hanba nahoty tvé. 3:18.
Řecké slovo pro nahý tu znamená obraný o zdroje. Víš, Bůh rezervuje své zdroje pro ty, kdo na něj spoléhají, kdo jsou na něm ve svých potřebách závislí. Jaké jsou jeho zdroje? Jsou to pravá duchovní bohatství, jeho síla, jeho moc činění zázraků, jeho božské vedení, jeho manifestovaná přítomnost. Kristus tuto sebejistou, na sebe spoléhající církev varoval. Zbavil jsem tě všech mých zdrojů, ale ty si ani nemyslíš, že je potřebuješ. Jsi naprosto ožebračen, ale ty si svého stavu nejsi vědom. Představ si sbor, který pohodlně prosedí jednohodinovou bohoslužbu. Tito křesťané slyší krátké kázání o tom, jak se vyrovnat s životními obtížemi. Pak rychle pospíchají ze dveří. Necítí žádnou potřebu být zlomený, zkroušený a kající před Ježíšem. Necítí žádnou potřebu být pohnut nebo usvědčen pronikavým, ostrým poselstvím. Není tu žádné volání. Pane, přetav mě, zlom mě. Jen ty sám můžeš uspokojit můj hlad. Kde je horlivost, kterou dříve měli? Tito věřící byli kdysi dychtiví dostat se do církve, zabrat se do studia Božího slova, položit svá srdce nepokrytá před reflektor ducha. Ale teď si myslí, že z toho všeho už vyrostli. Tak omezili své křesťanství na nedělní dopoledne. Ale to je vlažné náboženství. Ježíš tolik miloval tohoto laodikejského pastora a jeho sbor, že jim dal poznat, že přichází s drastickým opatřením. Řekl jim, že v nich vyvolá potřebu jeho zdrojů. Já, které školy miluji, kárám a trestám. Rozhodli se tedy a čiň pokání. 3.19. Jeho milující ruka přicházela, aby je trestala. A udělá to tak, že v nich vytvoří potřebu, aby volali po jeho síle a pomoci. Milovaní, Kristus k nám dnes mluví stejnými slovy. Říká nám právě tak, jako řekl laodikejským. Všechno je to o večeření se mnou. Je to o otevírání dveří, když klepu. A já tě teď volám ven, abys přišel a rozmlouval se mnou. Měl se mnou společenství. Mám všechno, co potřebuješ. A každý kvalitní čas, který se mnou strávíš, ti dává moc k nakupování. Takto získáváš mé zdroje. Tvé společenství se mnou ti dává to, co potřebuješ, abys pokračoval ve službě. To všechno musí přijít z našeho společného času. Takto si Kristova církev udrží své svědectví v těchto posledních dnech. Amen.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, i jméno své nové.

V nikom iném není spásy, není pod nebem iného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán.

Hospodin je svetlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, pořád budu doufat.

Hospodin je mojou silou a mojím štítom. Na neho sa nadeje moje srdce a preto mi bude spomožené. Moje srdce bude plesať a budem ho oslavovať svojou piesňou.

Srovnání. Druhým dal z úsměvy, které je v chladných dnech hřály. Druhým dal z ruce, jež něžnými dotyky milovali, a srdce, která v hrudi věrně pro ně byla, a oči, nichž se žhavá touha zrcadlila. Dal z ňadra, na nichž složit mohli hlavu. Dal z tichý domov, úspěch, radost, slávu. Dal z ručky, které šíji objímají, a nožky malé, jež si v písku hrají. Dal z cestu, po níž měkce nohy kráčí. Dal z neznavená, lehká křídla ptačí. Dal z vyplnění mnohé vroucí tužby. A mě? Mě spřijal, Bože, do své služby. Mě zdal, že smím své ruce ve tvé složit a v obdivu své oči do tvých vnořit a na srdci tvém, skryta před světem, být navěky tvým šťastným dítětem. Tvé lásky sluncem dát si zhřívat líc. Ach Bože, může mít někdo víc?

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

0: Jak jsi uvěřil v Ježíše Krista? Jak jsi ho poznal jako svého pána a spasitele?
1: Jmenuji se Pavel Coufal. Narodil jsem se do hluboce věřící rodiny, což považuji za takovou zvláštní boží milost, že jsem měl rodiče i prarodiče, kteří byli opravdu věřícími lidmi, kteří se nebáli o své víře mluvit, ale také ji žili. A pro nás od malička bylo normální to, že jsme byli součástí církve a patřili jsme do nějakého společenství. Moji rodiče pro mě byli takovým vzorem lidí, kteří nejenom mluví, ale také slouží Bohu a myslí to s Pánem Bohem vážně i v době totality, kdy to třeba nebylo úplně snadné. Můžu říct asi to, že jsem nikdy neměl období, kdybych jakoby nevěřil, že Bůh existuje. Já jsem s ním tak nějak prostě počítal, že Bůh je. Zároveň jsem věděl, že, a to bylo už tady v dětství, že je něco, co nemám, co mají oni a co nemám já, a že nemohu nějak mluvit s Bohem tak nějak osobně, jako se svým nebeským tatínkem. Že tam prostě něco je, co mi brání. A toužil jsem potom. Pamatuji si, že když mi bylo zhruba tak 9 roků, že jsem byl na dětském táboře na Pusté Rybné a tam jsem tak nějak poprvé volal k Bohu tady s touto touhou. Bylo to v noci pod tou krásnou Pustou

0: rybenskou hvězdnou oblohou, bylo to hodně jakoby silné, ale prostě jsem se tam poprvé tak nějak obracel k Bohu osobněji. Když mi bylo 13 roků, tak jsem byl na dětském táboře v Janově nad Nisou u Šolcových. Osobně si velmi vážím toho, že i v té době totality byli lidé, kteří riskovali a dělali tyto programy nebo tábory, i když třeba pod rouškou setkání rodin nebo něčeho takového. Ale prostě byl to úžasný dětský tábor. A tam jeden večer byla evangelizace, tam jsem slyšel evangelium nově, jinak. Prostě mě to zasáhlo v mém srdci a uvědomil jsem si právě to, že mezi Bohem a mnou je ta bariéra toho mého hříchu, který Pán Ježíš přišel, aby ho sněl, aby za mě zaplatil. Během toho večera zazněla taková osobní výzva a já si pamatuju, že několik z nás, několik těch dětí, dorostenců, jsme potom šli do vedlejší místnosti, kde jsme si klekli a vyznávali jsme svoje hříchy Bohu a činili jsme pokání a zároveň jsme prožívali takovou novou radost a novou boží milost, odpuštění a ten nový začátek. A to si myslím, že byl takový opravdový jakoby začátek toho mého skutečného života, osobního života s Bohem. I od té doby se něco změnilo, prolomilo a mohu nazývat Boha svým nebeským otcem a vím, že je se mnou a od té doby ten můj duchovní život nabral jiný směr.
1: Jaká byla tvá další životní cesta? Čím tě Bůh provedl na té duchovní cestě?
0: Tak už jako středoškolák jsem tak nějak toužil potom sloužit Bohu nějak. Po skončení průmyslovky jsem měl určité období, kdy jsem chtěl jít studovat teologii do Prahy, ale nakonec jsem skončil v Žilině, bylo to za doby Československa, takže to nebylo v zahraničí, kde jsem vystudoval elektrotechniku. Pak přišla revoluce, vždycky jsem měl radost z toho, že můžu nějakým způsobem sloužit Bohu, ať to bylo v mládeži, v olomouckém sboru nebo v pěveckém sboru, já celostátní mládežnické těleso. A potom po té revoluci přišlo období nových možností sloužit Bohu a v té době Pán Bůh umožnil roční pobyt ve Spojených státech, byl to v církevním dobrovolnickém programu a tam bych řekl, že přišla taková změna, takový přelom v mém životě, kdy jsem prožil, že mě Pán Bůh volá do služby pastýře nebo kazatele. A když jsem se potom vrátil domů, tak jsem v těch nových podmínkách, v nových možnostech studoval teologii a to na institutu TCM v rakouském Heiligenkreuz. Zároveň jsme prožívali nádherné duchovní období v Olomouci, kdy jsme zakládali sbor od roku 1993, pak jsem tam vlastně 10 roků sloužil jako kazatel a viděli jsme, že Pán Bůh něco dělá, že se obrací noví lidé k němu a ten sbor prostě žije. Od roku 2005 jsme s rodinou v brněnském sboru, také prožíváme boží požehnání. Vidím, že prostě Pán Bůh jedná. A to mě jakoby naplňuje, to, že vidím, že Bůh je živý uprostřed církve a že má smysl jít za ním, má smysl mu sloužit. Od roku 2017 mě Pán Bůh povolal do služby předsedy výkonného výboru, takže jsem začal sloužit i ostatním sborům. Přestože to někdy není jednoduchá služba, tak vidím, že Pán Bůh mě v tom nějakým způsobem pomáhá, vede a utvrzuje. A jsem za to Pánu Bohu vděčný, že ten život s Bohem je jakási cesta a já mohu cítit to, že to jde postupně hlouběji a hlouběji a blíž k Bohu.
1: Co pro tebe znamená život v baptistickém sboru? Co tě Bůh skrze tohle společenství naučil?
0: Kazatelem v baptistickém sboru jsem zhruba 24 let, takže za tu dobu asi tak zhruba vím, co ten život v církvi obnáší, jak v tom dobrém, tak i v tom, jdeme tomu, horším. Ale tak to prostě je. Já si myslím, že církev je takové staveniště, že prostě jsme pořád ve výstavbě a Pán Bůh tu stavbu staví. A za to jsem opravdu moc vděčný, že vnímám, že prostě církev nebo sbor není lidské dílo, že to je boží dílo, že Pán Bůh se rozhodl, že tady ta církev bude a on to neustále uskutečňuje. On nás neustále mění a pracuje na nás. A to je to, co pro mě sbor jakoby nejvíc znamená, jako to, že to je Bůh uprostřed lidí. Já vlastně do sboru chodím hlavně kvůli tomu, že se tam setkávám s Bohem různým způsobem. Já se tam chci setkat prostě s Bohem, ať už je to v modlitbě, nebo v jeho slově, v uctívání, ve chvále, ve společenství s lidmi, ve společné službě, kterou vlastně Bůh připravuje, tak vidím prostě, že je to Bůh, že je to Pán. My vlastně patříme jeden druhému, protože patříme společně Bohu a že On je tím středem. A tak bych si to vždycky přál a o to tak nějak usiluji a tak to zároveň i prožívám. Tu radost z toho, že v církvi je Bůh a že to s náma nevzdává, že na nás stále pracuje. Uvědomuji si, kolik lásky a přátelství jsem získal a přijal ve sboru a zároveň to, že když člověk jako přijímá, tak zároveň dává. A ty vztahy ve sboru je něco, co mě nese, co mi pomáhá, co mě naplňuje radostí a zároveň si myslím, že církev je společenství, které není jenom pro sebe, že máme poslání. A toho si také moc vážím i ve sboru, že se nechceme zaměřovat jenom sami na sebe, ale že chceme jít ven, že chceme jít mezi lidi a chceme jim přinést Pána Ježíše. Vlastně celý můj duchovní život si nedokážu představit, že by to bylo jenom mezi mnou a Bohem, že tam vždycky je ta církev, to společenství a ten můj duchovní život s Bohem je tam někde v tom uprostřed toho někde zasazený.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Ty si vymazal dlhy našich vín, ty si zlomil naše okovy, ty si trpel, ty si zomrel.

Marie Rafajová, ty. Sám chodil sem v píchy své hadrech, na místo srdce kámen v ňadrech, zavržen Bohem a proklatý. A nevěděl jsem, kam se se svou silou, bídnou, schnilou, vrhnout mám. Chtěl jsem ti prchnout, ale vždy jsi tam byl, kde moje já, jak nevázané hříbě, samolibě se tyčilo až ke hvězdám, ba nad ně chtělo růst. Všem všechno závidělo a nevidělo než sebe a touhu svých otevřených úst. Nebylo pravdy, nebylo nebe, Boha nebylo, mé já ho zabilo. Sám chodil jsem v píchy své hadrech, na místo srdce kámen v ňadrech, zavržen Bohem a proklatý. Přišel jsem k temeni Golgaty. Golgata, malá hrůzná hora, tam zdraví našla má duše chorá. Své ruce vnořil jsem tam v bok tvůj proklátý. Nešlo mé já odtud, šli jsme už já a ty. Já a ty, v mého srdce škebli objatý, žití kříž jsme strmou cestou nesli. Kolikrát jsem pod ním padal skleslý, ty však vždycky něžně usmál si se na mě, za oporu vlastní nabídl mi rámě. Má pýcha padla, jasně viděl jsem, že kříž ten jenom spolu k cíli donesem. Vždyť k bojům, za nocí, kdy planou světla zlá, jenom tvá láska sílu nalezla. A když jsem zápasil, ne z vlastních, ze tvých sil, k tvým ňadrům přisátý, a zřel, že těžší kříže díl ty za mne neseš. O můj život se třeseš. Tu zmizel pojem já a ty. To zbyl už ty a já. Na srdce prosté a uzdravené hledí tvých ran slunce skrvavené. Svoji slabost s tvojí silou měřím. Nedoměřím. Ale že ti věřím, dávám ti své celé srdce, tebou čisté, a že tě miluji, Ježíši Kriste, na kříž své přibíjím já. Už nejsem já, ni já a ty, ni ty a já, jsi ty.

svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Amen. Boží slovo pro dnešní chvíli, milé sestry, milí bratři, vybírám z prvního listu apoštola Pavla Korinským z 12. kapitoly, verš 11. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Požehnej, drahý pane, i toto slovo pro každého z nás. Amen. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, milí posluchači, kteří nás posloucháte po internetu, milí diváci, kteří nás sledujete dnes v přímém přenosu. Minulou neděli jsme si připomínali seslání Ducha Svatého a vznik církve. Dnes budeme pokračovat, protože apoštol Pavel ve 12. kapitole 1. listu Korinským hovoří o duchovních darech, které samozřejmě mají souvislost s Duchem Svatým. Apoštol Pavel začíná slovy 1. Korinským 12.1. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Určitě i vy jste mnohokrát navštívili Štramberk. Místo nedaleko od nás. A oblast Štramberk a Štramberska je charakteristická štramberskými ušima. Štramberské uši.